Zve ma nesnáge i ma umény, rázlok za stých težko nalazím. Na kraju svete riečí